Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Gas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalívám.